Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel.

0: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
1: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
2: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono!
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi!
4: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert.

0: jíst lépe.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Jaho, Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: Tutti frutti.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
2: Umí to lítat?
3: Ne.
2: Máme to teď s sebou?
3: No jasně.
2: Zabírá to hodně místa?
3: Naopak, nabízí.
4: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: A teď trojitý epet.
8: Ty jsi teda číslo.
7: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
8: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: This car could be systematic, hydromatic, ultramatic.

0: Seems perfect.
1: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení.
4: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
5: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
6: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
7: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
14: PDRN.
13: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
15: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
16: Větší, než si myslíš.
15: Proč prší?
16: Aby se starý cítil příjemně.
15: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
17: Dorazili jste do cíle.
16: Tak jo, jsme tady.
18: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
19: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
20: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
21: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
22: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
23: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
24: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
25: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
26: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
27: Má to křídla?
28: Samá voda.
27: Ale je to nad námi.
28: Ano.
27: Tak je to nebe.

0: Jaho. Ne. Čoko.
1: To má po tobě.
2: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
0: Tutti frutti.
3: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
4: Jo.
5: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
6: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90. Penny.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cít.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Medový dort od Marlenky.
1: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
2: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi!
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
11: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
12: Mám levnou energii.
11: Protože...
12: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
13: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
14: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout. Už vím, jak můžeme letat.
15: No to půjde těžko bez křídel.
14: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
15: Aha, a jak asi?
14: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
15: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
16: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
17: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
18: Má to křídla?
16: Samá voda.
18: Ale je to nad námi.
16: Ano.
18: Tak je to nebe.
16: Trošku níž.
19: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
20: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
21: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
22: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
23: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
24: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
23: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
0: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
1: Jaho, ne, Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.

0: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
1: Trápilo mě svědění a pálení.
2: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
0: Dokonce i sex se stal bolestivým.
3: Vagisan zafungoval okamžitě.
0: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
4: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
5: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
16: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
17: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
18: Jaho, ne. Čoko.
19: To má po tobě.
20: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
18: To ty fruty.
21: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
19: Vybrali jste si dobře?
18: Já.
22: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
23: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
24: Když naši mistři pekaři v Earl's pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earl's peče rád.
25: Teď já dám já. Je to daleko?
26: Celkem jo.
25: A už jsme tam někdy byli?
26: Mhm.
25: Ale tudy jedeme prvně.
26: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
27: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.

0: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně. Imagine me and
1: you, I do. Jen na dva dny.

0: víc společných zítřků.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v

0: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
1: Marlenka, Napoleonky od Marlenky.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na pánvi!
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Teď hádám já. Je to daleko?
11: Celkem jo.
10: A už jsme tam někdy byli?
11: Mhm.
10: Ale tudy jedeme prvně.
11: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
12: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
13: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
14: No to půjde těžko bez křídel.
13: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
14: Aha, a jak asi?
13: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
14: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
15: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
16: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
17: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
18: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
19: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
20: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
21: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
20: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
22: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
23: Jaho, ne, Čoko.
24: To má po tobě.
25: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
23: Tutti
0: minuty.
1: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
23: Já. A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
4: Mám levnou energii.
23: Protože...
4: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
24: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
25: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí. Více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
26: I'm

0: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky. Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
7: Ne, vyprané v Pervolu.
6: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
8: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
9: PDRN.
8: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
11: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
12: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
11: Při nakládání.
13: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
14: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
17: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
20: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
21: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
22: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
23: No to půjde těžko bez křídel.
22: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
23: Aha, a jak asi?

0: ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Jaho, ne, Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
3: Tutti frutti.
2: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x

0: Přichází nový Dove Whole Body deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: Teď hádám já. Je to daleko?
3: Celkem jo.
2: A už jsme tam někdy byli?
3: Mhm.
2: Ale tudy jedeme prvně.
3: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
4: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi!
9: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
10: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
12: Aha, a jak asi?
11: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
12: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
13: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
14: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
15: Má to křídla?
16: Samá voda.
15: Ale je to nad námi.
16: Ano.
15: Tak je to nebe.
16: Trošku níž.
17: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
2: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
3: Jaho, ne, Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
1: Trápilo mě svědění a pálení.
2: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
0: Dokonce i sex se stal bolestivým.
3: Vagisan zafungoval okamžitě.
0: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
4: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
7: PDRN.
6: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
15: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.

0: Ty jsi teda číslo.
1: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
0: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Tati, tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
6: No to půjde těžko bez křídel.
5: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
6: Aha, jak asi?
5: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
6: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
7: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
1: Jaho, ne. Čoko.
9: To má po tobě.
10: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty.
11: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
9: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
12: Umí to lítat?
13: Ne.
12: Máme to teď s sebou?
13: No jasně.
12: Zabírá to hodně místa?
13: Naopak, nabízí.
14: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.

0: baby, si jest perfekt.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Jaho, ne, Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi!
7: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
10: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
11: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
12: Volkswagen.
13: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
14: No to půjde těžko bez křídel.
13: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
14: Aha, a jak asi?
13: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
14: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
15: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
16: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
19: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
20: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
21: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Přemku, jenom jsem z okresu.
6: Z finančáku?
7: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
5: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
8: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
9: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Fio.
10: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Je. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávě.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
4: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
5: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
8: Já jsem Jesse.
9: Já jsem DJ.
10: Já jsem Roxy.
11: A my jsme
12: Čivavý kapela v útulku.
8: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá bříška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
7: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
15: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Tati, promiň, ujel mi bus.
3: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.

0: Vychází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi!
3: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
4: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
3: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
7: Volkswagen.
8: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním.

0: penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
4: Jasně. Bezkontaktně.
3: No vidíš, funguje to.
5: Co to je?
3: Platební brána na poplatky za průjezd.
5: Vždyť to je moje cesta.
3: Moje.
5: Koupil jsem ji.
6: A co tady blbnete?
4: Ne, počkej, kam jdeš, nechoď tam.
5: Ale že jste to vy.
3: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
7: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Jo.
8: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
2: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka.
7: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
8: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
9: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
13: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: perceive it, yes, he is perfect. Yeah. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Podrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
7: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
8: Každý rok dokáže první pomoc zachránit spousty životů. Když tak si udělejte kurz na kryjemevamzada.cz. No ale víte, kdo taky potřebuje pomoct? Zvířátka v útulcích, jako jsme my? Opravdu, pomoc!
7: Pomáhat mazlíčkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
11: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
12: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
13: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
12: Na pánvi!
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun.

0: Volkswagen.
1: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
2: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Tati, promiň, ujel mi bus.
5: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
2: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

Na chodníky padnul stín, děti šly spát do peřin. Dobrou noc a hezký sny, i my půjdeme spát.

0: nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jaho. Ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
7: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
8: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci oběd?

0: Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
2: Volkswagen. Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
5: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
7: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
8: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
9: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
10: Jasně. Bezkontaktně.
9: No vidá, funguje to.
11: Co to je?
9: Platební brána na poplatky za průjezd.
11: Vždyť to je moje cesta.
9: Moje.
11: Koupil se mi.
12: A co
10: kam jdeš, nechoď tam.
11: Ale že jste to vy.
9: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
13: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Jo.
14: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
15: No to půjde těžko bez křídel.
14: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
15: Aha, jak asi?
14: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
15: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
16: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
17: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Je. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávě.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
4: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
7: Je, a mě se odsud nechce ani preč.
8: Staraj se, veď.
7: No, mají nás rádi.
8: No, ale chtělo by to trošku zrenovovat.
7: Veď.
8: Ortopedický polštář třeba.
7: Klimošku.
8: Nebo vodní postel.
7: Nebo vodní dýmku.
6: Pomáhat mazličkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
11: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
12: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
13: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
12: Na pánvi.
14: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
15: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
16: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
15: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
19: Volkswagen.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
4: Tati, promiň, ujel mi bos.
3: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
2: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
2: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy. Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.

0: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
6: No to půjde těžko bez křídel.
5: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
6: Aha, a jak asi?
5: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
6: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
7: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
2: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
5: Jasně. Bezkontaktně.
4: No vida, funguje to.
6: Co to je?
4: Platební brána na poplatky za průjezd.
6: Vždyť to je moje cesta.
4: Moje.
6: Koupil jsem ji.
7: A co ne, tady
5: počkej, kam jdeš, nechoď tam.
6: Ale že jste to vy.
4: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
8: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Jo.
9: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
10: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.

0: Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky. Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
4: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
5: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky, ale i jiná zvířata. Vtipnější zvířata, barevnější zvířata. Nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
4: Pomáhat mazličkům má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
6: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
7: Tati, promiň, ujel mi bus.
8: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
9: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
2: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo

0: si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
1: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi.
3: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Park nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
6: Volkswagen. Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Jaho, ne, Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
7: Tutti frutti.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
7: Já.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
4: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
8: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrada.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Nech do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
5: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
15: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši

se lo voy a hacer. Letos to bylo 10 5.

0: Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Podrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
4: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
5: Já jsem Jesse.
6: Já jsem DJ.
7: Já jsem Roxy.
8: A my jsme Čivavý kapela v útulku.
5: Víte, že starat se o štěňata

0: stojí spoustu peněz a přestože máme malá příška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
1: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
3: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
4: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
5: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
6: Tati, promiň, ujel mi bus.
7: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
3: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
4: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi!
3: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
5: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
6: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
5: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: tří, vede si jen zpěvek.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Kolumbie. Kávu vypěstovali farmáři.

0: vinaři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Čibo.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
0: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
8: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
11: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Dobrý por.
4: Auvajs, co to bylo?
3: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.

Desátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Krmivo pro psy tak dobré, že ho můžete jíst i vy. Čerstvé, lahodné, zdravé. Psí bufet je opravdové jídlo z přírodních surovin s doručením až k vašim dveřím. Čerstvé jídlo pro psy. Radost v každém soustu. Lesklá srst, lepší trávení a více radosti. Čerstvé jídlo, šťastní psi. Objednejte se slevou na psibufet.cz.
5: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
6: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
7: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
8: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
9: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
12: Každý rok dokáže první pomoc zachránit spousty životů. Když tak si udělejte kurz na krymevamzada.cz. No ale víte, kdo taky potřebuje pomoct? Zvířátka v útulcích, jako jsme my? Opravdu, pomoc!
11: Pomáhat mazlíčkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
13: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schaumary.

0: Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Shauma Repair and Care. Objevte Shauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
1: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi!
3: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
4: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky zde. Tena.
5: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně. Unika.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maškova,
9: René Dan,
10: Monika Tymkova,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrada.
9: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
16: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
17: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
18: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
11: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.

0: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
3: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
4: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Dobrý por.
5: Auwajs, co to bylo?
4: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
6: Red Bull vám dává křídla.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Každý jsme jiný. Ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu. A k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
10: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
11: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
12: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
13: Boy, come on, let's go. Real slow. Don't you see that this is perfect?

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.

0: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
1: Krmivo pro psy tak dobré, že ho můžete jíst i vy. Čerstvé, lahodné, zdravé. Psí bufet je opravdové jídlo z přírodních surovin s doručením až k vašim dveřím. Čerstvé jídlo pro psy. Radost v každém soustu. Lesklá srst, lepší trávení a více radosti. Čerstvé jídlo, šťastní psi. Objednejte se slevou na psibufet.cz.
2: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi!
4: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
5: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord, vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
8: Quiet, please.
9: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
10: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
11: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
12: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
13: Volkswagen.
14: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
15: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
16: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
17: Je, a mě se odsud nechce ani preč.
18: Staraj se, viď.
17: No, mají nás rádi.
18: No, ale chtělo by to trošku zrenovovat.
17: Veď.
18: Ortopedický polštář třeba.
17: Klimošku.
18: Nebo vodní postel.
17: No, vodní dýmku.
16: Pomáhat mazličku má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
10: Red Bull vám dává křídla.
3: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy.

0: Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
1: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
3: Tady jsme!
4: Oh! Trosečník, který není spocený.
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
8: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
9: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
10: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
11: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
12: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
13: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
14: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
13: Při nakládání.
15: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
16: Red Bull vám dává křídla.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na rixo.cz, kde najdete to nejvíc.

0: nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
4: Větší, než si myslíš.
3: Proč prší?
4: Aby se starý cítil příjemně.
3: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
5: Dorazili jste do cíle.
4: Tak jo, jsme tady.
6: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
7: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
8: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
9: Glass bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
10: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
11: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
13: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
14: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
3: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
4: Krmivo pro psy tak dobré, že ho můžete jíst i vy. Čerstvé, lahodné, zdravé. Psí bufet je opravdové jídlo z přírodních surovin s doručením až k vašim dveřím. Čerstvé jídlo pro psy. Radost v každém soustu. Lesklá srst, lepší trávení a více radosti. Čerstvé jídlo, šťastní psi. Objednejte se slevou na psibufet.cz.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.

0: Red Bull vám dává křídla.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
4: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
7: Volkswagen.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Quiet, please.
11: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
12: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
13: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
14: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
15: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky, ale i jiná zvířata. Vtipnější zvířata, barevnější zvířata. Nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
14: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maškova,
17: René Dán,
18: Monika Tymkova,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrada.
17: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
20: Návykový látky až po samotným přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji navíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
27: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
28: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Vzala jsem si sandály a do bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
4: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
5: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
8: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
10: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na pánvi!
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
14: Volkswagen.
15: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
16: Red Bull vám dává křídla.
17: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
18: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás.
19: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
20: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
21: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
20: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
22: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
0: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
2: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
14: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bakárovou,
23: Jakuba
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
23: Tereza
24: Maškova,
23: René Dan,
24: Monika Tymková,
23: Petr
24: Švancara,
23: Martin
24: Hrano.
23: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
26: Nálikový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
23: Dej do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
29: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
30: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
31: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
32: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

rundu platím já. My s lodí jménem Bela, co do Šanghaje jela, my roka půl stáli blívr, půl nalitý jak děla. Jo!

0: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Krmivo pro psy tak dobré, že ho můžete jíst i vy. Čerstvé, lahodné, zdravé. Psí bufet je opravdové jídlo z přírodních surovin s doručením až k vašim dveřím. Čerstvé jídlo pro psy. Radost v každém soustu. Lesklá srst, lepší trávení a více radosti. Čerstvé jídlo, šťastní psi. Objednejte se slevou na psibufet.cz.
5: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
6: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
7: Já jsem Jesse.
8: Já jsem DJ.
9: Já jsem Roxy.
10: A my jsme
11: Čivavý kapela v útulku.
7: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá příška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
6: Pomáhat mazlíčkům má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
12: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord, vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
13: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
14: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
15: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji. Pro až o 100% hladší vlasy.
16: Red Bull vám dává křídla.
17: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
18: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
5: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď.
6: What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello.
5: Lepší život společně. Unika.
7: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
4: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
5: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
8: Tak zase další rok, co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to pro

0: Dobrý for.
1: Auvajs, co to bylo?
0: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
8: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: see, baby, I see him's perfect.
1: Quiet, please.
2: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
3: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
4: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
6: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
7: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
8: Krmivo pro psy tak dobré, že ho můžete jíst i vy. Čerstvé, lahodné, zdravé. Psí bufet je opravdové jídlo z přírodních surovin s doručením až k vašim dveřím. Čerstvé jídlo pro psy. Radost v každém soustu. Lesklá srst, lepší trávení a více radosti. Čerstvé jídlo, šťastní psi. Objednejte se slevou na psibufet.cz.
9: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
10: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
11: Síla zprotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
12: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
13: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord, vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
14: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
15: Red Bull vám dává křídla.
6: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
16: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
2: Každý rok dokáže první pomoc zachránit spousty životů. Když tak si udělejte kurz na krymevamzada.cz. No ale víte, kdo taky potřebuje pomoct? Zvířátka v útulcích, jako jsme my? Opravdu, pomoc!
1: Pomáhat mazlíčkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
5: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda. Už za chvíli na Očko Star.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.

0: Trosečník, který není spocený?
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
2: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi!
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
7: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
8: Takže vás nesvědí hlava?
7: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
11: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
14: Volkswagen.
15: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
16: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
17: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
18: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
17: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
20: Co?
19: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
21: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
22: Red Bull vám dává křídla.
23: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
24: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa,

0: Jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrada.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia.

0: Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
1: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Krmivo pro psy tak dobré, že ho můžete jíst i vy. Čerstvé, lahodné, zdravé. Psí bufet je opravdové jídlo z přírodních surovin s doručením až k vašim dveřím. Čerstvé jídlo pro psy. Radost v každém soustu. Lesklá srst, lepší trávení a více radosti. Čerstvé jídlo, šťastní psi. Objednejte se slevou na psibufet.cz.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
8: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
9: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na pánvi!
13: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
14: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
15: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
16: Je, a mě se odsud nechce ani preč.
17: Staraj se, veď.
16: No, mají nás rádi.
17: No, ale chtělo by to trošku zrenovovat.
16: Veď.
17: Ortopedický polštář třeba.
16: Klimošku.
17: Nebo vodní postel.
16: Nebo vodní dýmku.
15: Pomáhat mazlíčku má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
18: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
19: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa, move fast, move slow. život společně. Unika.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bakárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza,
21: Maško,
20: René Dan,
21: Monika Tymková,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrana.
22: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
24: Návykový látky až po samotným přilnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Dej do ní svoji navíječku.
29: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
30: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
31: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
8: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
9: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
10: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
11: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
12: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
13: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
14: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
15: Red Bull vám dává křídla.
16: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
17: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
20: Když má vaše miminko horečko a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
21: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
22: Volkswagen.
23: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
24: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
23: Při nakládání.
25: Přivítejte Adama Mišíka,
26: Moniku Bagárovou,
25: Jakuba,
26: Rybo,
25: Tomáše Zástěru,
26: Mikýř,
25: Tereza,
26: Maškova,
25: René Dan,
26: Monika Tymková,
25: Petr,
26: Švancara,
25: Martin,
26: Hrana.
27: Jsme přátelé?
28: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
29: Návykový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
31: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
32: Pojďte se podívat.
33: Dej do ní svoji nabíječku.
34: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
35: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

perfect.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
3: Krmivo pro psy tak dobré, že ho můžete jíst i vy. Čerstvé, lahodné, zdravé. Psí bufet je opravdové jídlo z přírodních surovin s doručením až k vašim dveřím. Čerstvé jídlo pro psy. Radost v každém soustu. Lesklá srst, lepší trávení a více radosti. Čerstvé jídlo, šťastní psi. Objednejte se slevou na psibufet.cz.
4: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
7: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky, ale i jiná zvířata. Vtipnější zvířata, barevnější zvířata. Nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
6: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
8: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
9: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
10: Volkswagen.
11: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na pánvi!
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
15: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky zdáme. Tena.
16: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
19: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
20: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
10: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
21: Quiet, please.
22: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
10: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
23: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
24: Tereza,
25: Maškova,
24: René Dan,
25: Monika Tymková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrada.
24: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
27: Návykový látky až po samotným přelnu.
28: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
30: Pojďte se podívat.
31: Dej do ní svoji navíječku.
32: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
33: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
34: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes.

0: Albert.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád. Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
7: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
8: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
9: No to půjde těžko bez křídel.
8: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
9: Aha, jak asi?
8: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
9: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
10: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
11: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
12: A běhej, rozpohybost třeba.
13: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Tiobanka, pro všechny pozemské radosti.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maškova,
14: René Dan,
15: Monika Tymkova,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrana.
14: Jsme přátelé?

0: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Návykový látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku.
5: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
7: Vzpomínáte? To byla doba.

0: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: schiebe, der sie ist perfekt.
1: Yeah. Středa, středa, středa.
2: Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
1: Tak zase ve středu.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
5: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
7: Já jsem Jesse.
8: Já jsem DJ.
9: Já jsem Roxy.
10: A my jsme
11: Čivavý kapela v útulku.
7: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá bříška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
6: Pomáhat mazličkům má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
12: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
13: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
14: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
15: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono?
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na pánvi!
10: Tati, promiň. Ujel mi bos.
11: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrada.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji navíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
12: Koťák Live, za chvíli na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
13: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde si diváci koupí lístky a pak hledají důvod proč. Influenceři. Ti se dají rozdělit do několika skupin. Ti, co dávají rady, které nikdo nechtěl. Ti, co motivují lidi, kteří motivaci vůbec nehledali. A pak je tady taková speciální kategorie. Lidi, kteří vás prostě baví, i když jste si původně chtěli jen zkrátit čas za tím, co jste seděli na záchodě. A tam patří náš dnešní host, Dominik Vršanský, moderátor a influencer, který dokáže natočit video tak přirozeně, že vypadá, jako by se mu to celé stalo tak nějak omylem. Ať už moderuje, komentuje nebo reaguje na něco úplně nesouvisejícího, vždycky z toho vznikne moment, u kterého si řeknete, jo, tohle jsem dneska přesně potřeboval. Dámy a pánové, muž, který baví před kamerou, za kamerou a někdy úplně náhodou, Dominik Vršanský. Ahoj, Dominik Vršanský. Většinou ty rozhovory, které tady děláme s hosty, tak bývají zábavné, ale to teďka nečekejte, bude to spíš takové velice seriózní a bude to taková sonda do hlubin moderátorské duše.
1: Pozor, ty mě máš načtenýho. Ty říkáš pravdu, protože ty podcasty, rozhovory se mnou moc netáhnou, ani čísla to nemá. Jak si všímám. Já se omlouvám, jenom teď, jak jsem si dosedl, tak jsem si uvědomil, nebyla to ideální volba kalhot.
0: Ale ono ti to nějak přes ty lejtka, ti to tam nějak jako...
1: Je to na Havla, jo, je to... Mě to říkala Pája, nechtěla sedět v první řadě, protože tušila, moje přítelkyně, že by na ní neustále byl nějaký záběr, tak sedí úplně vzadu a myslí si tam nahoře, no. A myslí
0: Pájo.
1: Si, ahoj, že si ji všímat nebudu, ale ona je vždycky můj záchytný bod na každém vystoupení.
0: A poznáš, je ta přítelkyně, třeba moje přítelkyně takový jako lakmusový papírek, že když jako se tváří jako... Tak si řeknu si, jsem... jako mezi tou vtipností a trapností se jako láme.
1: Jo.
0: A na ní hnedka poznám, jestli to je fakt hodně trapný, anebo jenom lehce trapný.
1: Proto ji tahám sebou. Já ji zabalím do kufru, neřeknu ani kam jedeme, rovnou ji vybalím, když mám nějaký stand-up, nějaké vystoupení. Třeba u těch kalhot, kdyby tady nebyla, tak já už říkám, no to mi jdou vidět ty chlupatý nohy, že jo. A už bych jako to rozjížděl, ale vlastně dobrou chuť tam vzadu. Už vlastně bych vrstvil ty fóry, tam už bych věděl, že probíhá, jo. Ne, už končí.
0: Tlačíš na pilu, brzdy. Jo, jedny chlupy stačí.
1: Jsou to naše brzdy.
0: Jo, prosím tebe, já jsem velmi dobře připravený na tebe a tak mě při vlastně té přípravě překvapilo, ty vole, tobě je 30.
1: Já vím, že vypadám strašně, a co jako?
0: No já jsem si...
1: 31. Ale kdybys mě viděl ve 20, jak jsem vypadal, to jsem vypadal tak na 48, já jsem jako Benjamin Button, já mládnu neustále.
0: Jo, a ty jsi byl i to, nebyl jsi to tlustej? Ne.
1: Byl jsem tlustej.
0: Byl jsi trošku tlustší.
1: Teď jsem, OK.
0: Přijdeš dobrý.
1: Díky.
0: Jo, jako to. Hele, tak co bys tak lidem mohli říct o té moderátorské profesi, o tom jako řemesle? Má to

0: Hele, má to i nevýhody, to my víme. Já třeba jako miluju, když třeba někde moderuju nějaký ples, řekněme maturitní ples. Dostaneš do ruku ty podklady s tím, co máš jako říkat a v jakém pořadí jdou ti maturanti za sebou. A teď přečteš prostě nějaký to jméno a najednou se na tebe podívá celá ta třída, no, to je idiot.
1: Asi vím, kam míříš.
0: A já, to není Katka, ty debile. A já, jo, promiň, bo já toho člověka vidím poprvé v životě. Tak, jak je to napsaný v podkladech. Tak.
1: Ty furt jezdíš maturiťáky, já se sekl u tohohle teda. Ty furt jezdíš maturiťáky a tyhle akce.
0: Jo, tak já bych bez toho neměla nájem.
1: Z toho platíš tohle teda.
0: Tak.
1: Jo. Právě. No, asi dvakrát,
0: mít to si honorář?
1: Dneska?
0: No.
1: Ano, šel na charitu. Výborně. Adam Mišík mohl mi dát číslo svého účtu teda. On říkal, že to je na charitu. Napiš tam tenhle účet a dal mi nějaký papírek, který měl evidentně připravený, takže je možný, že jsem...
0: Adam Mišík?
1: Adam Mišík, no.
0: Fakt, on takhle platí tento Fórum Karlín právě, no.
1: On to takhle jako obešel po všech hostech, co se tady vystřídali.
0: Co nechtěli honorář.
1: A už to hodí, co nechtěli, no. Myslíme v dobrý víře, že děláme dobrou věc a třeba to posíláme Adamovi naučit všechno.
0: Tak
1: a...
0: co, stávají se ti taky fuck upy?
1: Fuck upy se mi stávají furt. Podívej se, jak jsem přišel dneska oblečený třeba. Ale... Na maturitáku se mi stalo přesně to samé, jak kdybych říkal moji historku, taky jsem jenom spletl příjmení a pro ty děcka je to nejdůležitější okamžik jejího dosavadního života.
0: Ale to je prostě taková ta situace, jako když my jsme dneska koukali na přátele, jako když se rozžení a řekne tý svý buchtě, která se nemenuje Rachel, beru si tě Rachel. To je prostě nepříjemný.
1: Je to ožehavý, když jako moderátor si v práci každý den, tak těch fuck upů samozřejmě je více a více, jako když jsem dělal 3,5 roku v rádiu, ranní show a největší fuck up, co jsem tam měl. My jsme měli soutěž Rychlá pětka, to znamená 5 otázek pro posluchače, na každou odpověď měli o pár vteřin méně. A poslední z těch 5 otázek byla, řekni mi 2 dobré vlastnosti tvojí maminky. A na druhé straně se ozvalo, no víte, moje maminka zrovna včera... A teď já jsem mohl být empatický moderátor, ale ještě tak zkušený jsem nebyl, tak jsem jenom řekl, to není správná odpověď. A položil jsem mu telefon. Potom... 2 vlastnosti. Časomíra skončila. A to se mi dělalo docela často. Já jsem byl v tom vibe, víš, jak soutěžíme a čekal jsem, že řekne, že je laskavá, že je milá. A on řekl, že umřela. No tak sorry. To není správně. Byl jsem ještě v ten den asi 2 minuty po show na koberečku.
0: Jo, říkám si, že to nejdeš trošku naproti, to jsem se teda teďka úplně zapotil. Rychlá pětka se to jmenuje, jo?
1: Ano, točil jsem kdysi i jiný pořad, který měl přízvisko Rychlý, ale toho už jsem se vzdal. Nemohli jste mě tam vidět.
0: Jak to, bylo to Rychlý?
1: Bylo to Rychlý a hráli tam taky prachy roli, vlastně ti v Rychlé pětce taky prachy mohli vyhrávat.
0: No dobře, a tak rádio si opustil jako proč, kvůli tomu tě vyhodili nebo?
1: Ne, to bylo na začátku, takže jsem zrovna podepsal smlouvu a tenhle fuck up jsem udělal asi první týden. Ale ne každý z nás, moderátorů, má ten sen strávit 30 let v rádiu v ranní show, jako například ten Leoš. A asi neznám. To není... Nevím, jestli vám něco říká, jaký jméno, no. Ale já jsem
0: se... líbí se mi, že vy tomu taky jste říkali jako ranní show, jo?
1: My jsme tomu říkali snídaně šampionu, to vymyslel Xindl X. A ten na... Vždy to už tady vrže.
0: Něco zažila, no.
1: Lidi. To bylo v jiném pořadu, jak jsme zmiňovali ty rychlý prachy. Podobná sedačka už je žlutá, no. Zvrtlo se to potom. To byla taky snídaně šampion. Ta scénka se taky jmenovala jako naše rádiová show. Ale vlastně morning show, jak tomu chceš jinak říkat, no. Potřebovali jsme si vymyslet název.
0: A... Snídaní šampionů dobrý, za mě jo, za mě 100%. No a protože tě nebavilo už vstávat jo, takhle brzo do rádia, tak se rozhodl, že začneš stávat do snídaně snovu.
1: Takhle prozíravě já jsem.
0: On je hlavička.
1: Hlavička, která stává jenom v pátek. Já jsem tam jenom v pátek, kluci Johan s Ondrou, tam jsou rozstředy. Dana s Honzou Čenským. Jak je to namíchaný, že?
0: Oni tam furt jsou.
1: Oni tam furt jsou.
0: To musí být kontrasty, viď? Prostě třicátníci, šedesátníci, víš, jakože... Třeba v pátek se koukají lidi, kteří jsou starší třeba, nebo?
1: Takhle, když jsem tam já, tak lidi, když si otevřeš komentáře na Facebooku, vždycky píšou, vypínám. Ale já jsem si to bral osobně. Když tam je tenhle cikán z Orlové, píšou, tak vypínám. Ale mě napsal ze zástěru ten, co moderoval snídaní znovu
0: Novotný.
1: Taky.
0: Tomáš.
1: Novotný. Tak napsal tý paní, co to tam neustále k každému příspěvku píše, tak ji napsal 10 let a vy furt vypínáte. On před 10 lety

0: na Facebooku to samý na Tomáše a Tomáše psali.
1: A to je tak krásný, že se ten člověk může poklábosit prostě s kolegou, který mu se taky stávají občas nějaký jako přešlapy. A ty neděláš maturáky?
0: Já jsem je dělal a ne, že bych teď si řekl, jsem influencer, nebudu obrážet nějaký maturitáky, ale těch fuck upů já tam měl fakt hodně. Já jsem navíc zjistil, že já úplně moderátor jako ty nejsem. Každý má svůj vzor nějaký a já jsem se zhlídl asi před 10 lety, když jsem moderovat začínal a to se nevěděl, že jako věkově jsme docela blízko.
1: Nejsme.
0: Docela blízko jsem řekl. Docela tam těch 7 let rozdílu se ještě vleze.
1: 8.
0: 8 už?
1: 7? Kolik je ti? 1,
0: no prostě jsi byl ten starý kmet, ke kterému já jsem zhlížel. A je šílený, že se teď tady takhle vidíme, ale v naší branži vždycky si určíme někoho, jehož cesta tak nějak, jako si řekneme, budeme kopírovat tu cestičku. Takhle bych se jako jednou chtěl vypracovat a já měl tebe. První řady. A jsem taky rád.
1: Asi, to já můžu říct nejlepší host zatím, kterýho jsem měl tady.
0: Já věděl. Počkej, ještě tady mám pár věcí, jak ti vlíc do prd. Ne ve fyzické formě, co bych ti tam dával. Jsem se odvážil, když tam nikdo nebude, tak jsem si vzal ručník, neměl jsem sebou prostě radlo. A samozřejmě ten ručníček, který jsem si vzal na posilování, byl jak utěrka. Takže celá prdlenku. Předsupitel jsem to, šel jsem dolů po schodech. Tam jsem zjistil během té cesty, že je prosklený celý fitko, takže tu moji kuchlupatou viděl úplně každý, když jsem tam cupital. A fakt, nikdo nikde, sauna volná a já jsem chtěl do takový té ledový kádě. Tak jsem to odhodil

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
6: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Jaho. Čoko.
11: To má po tobě.
12: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
10: To ty fruty.
13: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
11: Vybrali jste si dobře?
10: Já.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
16: Tak zase další rok. Co to spolu táhneme?

0: říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
2: Volkswagen.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.

0: Ale já jsem i rád za tuhle show, protože třeba od mých 20 let bylo udělat takovouhle show mým snem. Já jsem taky chtěl talk show, zkoušeli jsme pořád Socky na Prima Cool, který byl tak jako napůl. Talk show bez hostů, to byla ideální varianta pro mě. A teď, když vidím, kolik to dá práce, co všechno si musel udělat, jak to tady probíhá, jak se vzadu mě jako chopili, dali tu smlouvičku, všechno, no, tak jsem rád, že jako jsem se na to vyšel. Že s tím musí být neskutečně práce. A klobouček.
1: No, my děkujeme za kompliment, velmi si toho vážíme. Já jsem tady jenom, jak se říká, nosič vody, takže bez tohle toho krásného týmu, tak by to tady určitě nefungovalo.
0: Tu svou přítomnost jménem svým jako nikde.
1: Jo, tak trošku ega jsem tam do toho pochopitelně pustil, ale snažím se to jako nepřehánět. Ještě bych chtěl nějakou znělku, kterou by naspíval Adam Mišík.
0: Kutě, počkej, jak zpívá Adam? Jak rozeber mě na... Tady takhle zpívá Mišík. Rozeber, koťátko. Já umím toho Kluse, no. Za tohle tleskáte? Máš vychovaný publikum.
1: Přijď na mou... Ne, no. Přijď na mou talk show. Buď tou mou vysněnou.
0: Proto běží v telce, já doufám, že to někdo zapl teď, v tuhle chvíli. Pojď si dát spolu ještě.
1: Buď tou mou vysněnou. Kuťákovou show.
0: A on ještě vždycky dodá.
1: A oni občas tam na něco, co se vůbec nerýmuje. Pro lidi.
0: Co nevědí.
1: Co ne...
0: Co jsem.
1: Mám tady zmínku. Miluje slezské poké.
0: Jo.
1: Já totiž teďka...

0: zádu backstage konzumuju jakoby pokéčko mezi těma pauzama. A vím, že máš rád slezské poké. Akorát, že tenhle specifický typ slezského poké já neznám.
1: Mně se zbíhají sliny strašně, jak jsi to řekl. Jsem nevečeřil, mám na to chuť. Slezské poké, já říkám, že mi to naučila moje babička. Možná ji znáte z pár scének, když proudí mnou a já ji hraju. Ale takhle, zase odbíhám. Není to na Instagramu čistě moje babička. Jen třeba tak z 99%, jo? To 1% je moje licence, ale já tvrdím, že je to její recept slezské poké, což je nakrájený starý chleba, takový jako půl hoďky před plísní, než to chytne, jo? Musí se fakt úplně tvrdá kurka. Nakrájíte to, naházíte do té misky, důležitý, jak to prezentujete. Na kostky tam naházím máslo, to si dám tak na bok, jak oni pěkně skládají ty pokéčka, a potom to celý zaliju medem. A sedím u televize, koukám na Koťák Live.
0: Honorář odeslat.
1: To je všechno. To je vlastně celý slezský poké.
0: A to se dá sníst?
1: Vlastně je to rozsekaný chleba s máslem a s medem. Jo? Jenom nakrájený, ale musí být fakt starý, aby to chroupalo pěkně. A ona mi tvrdí, že tohle mi nikdy nedala, ať to nikdy neříkám
0: hlavně. Krutony to teda jsou jako vlastně z toho chleba, nebo ten chleba je ještě jako...
1: Přírodní krutony, no, nejsou dělaný na pánvi, jsou v chlebníku odleželý pěkně. Doporučuji nakrájet předem, ať je to okoralý ze všech stran, každý ten kousek. Ale ona tvrdí, že mi to nikdy nedávala, ať to nikdy neříkám nahlas, tak promiň.
0: Ne, ale to je vlastně takový hezký příběh. Jsi jako moderátor, který se úplně jakoby ze dna dostává až jako kdyby bejš.
1: Tlustej.
0: Jo, přesně.
1: Tlustej. Vypadá na 40 ve 20.
0: Jsi vedl takový zhýralej život, se dá říct, taky.
1: Vedl?
0: Občas ale pak, to... pak si našel svoji paní, která... A je to dobrý.
1: A je to dobrý takhle. Ještě zpátky k tomu moderování, že je fajn, když si dva moderátoři pokecají. Důvod, proč jsem nedělal ty maturiťáky a podobné akce, že jsem během nich zjistil, že já nejsem vlastně moderátor, jako kterýho si zavoláš a on splní tu tvoji zakázku. A nebo různý tematický konference, odborný konference. Mě si zavoláte a když já ucítím, že se smějete mým fóru, tak já mám tam jsou nastoupený mažoretky vzadu, jo, že potřeba vyhlásit tombolu. Já vidím, že se bavíte a 20 minut programu si kradu pro sebe. Já bych jako pro fór udělal cokoliv, aby vy jste se smáli. Ale to se nesetkalo s pochopením většinou u těch lidí, co si mě objednávali. Takže už je toho méně a méně a přetavil jsem to v ten stand-up. No, jsem myslel, že 10 let moderuju, ale vlastně to byla příprava na stand-up spíše.
0: No já musím teda říct, že tvůj přerod jako úplně miluju, pokud teda Dominika neznáte, my vždycky vycházíme z toho, že lidi ví, že ví, ale třeba oni neví. Tak jak by ses teda jako představil? Moderátor, který nemoderuje?
1: Moderátor, který nemoderuje, vůbec si ho nezvěte.
0: Nezvěte si ho, dělá svůj práci. A když už moderuje, tak špatně. Ale to by nebyla pravda. Tak co, na Instagramu seš asi jedna z nejzábavnějších dospělých postav.
1: On se to strašně mění, jak se to bude vysílat, třeba to zase bude úplně jinak.
0: 12. No, února.
1: Tak to už třeba úplně spadnu. Každopádně ten Instagram se tak rychle mění, že jsem měl období, kdy jsem se na to upnul a řekl si, že budu čistě influencer. To období trvalo asi 2 týdny života a řekl jsem si, ne, tak nemůžeš dělat jenom tohle. Musíš nasměřovat tu energii i někam jinam, třeba si udělat late show, potom vyjde Koťák live a musím zase to nasměrovat někam jinam. Jak bych se popsal? No tak hlavně jsem táta, hlavně jsem geniální partner a milující otec, který... Já, jak se teď setkávám jako s hodně i známými lidmi, když něco moderuju, tak jsem si uvědomil, že čím dál tím méně je tohle všechno pro mě důležitý. Že si to užívám, jsem za to vděčný, mám k tomu respekt, ale vlastně v takových 25 to tvořilo mou osobnost. Že jsem byl ochoten upsat duši, dát všechno v šanc tomu, abych byl slavný. A teď, jak jako jsem našel takový balanc, trošičku jako na ten průměr, že jsem se konečně dostal, že jako nějaká všeobecná známost tam je, tak ne, že by mi na tom nezáleželo, ale řeším to měsíc po měsíci, co přijde. Teď třeba, co mě absolutně nejvíc naplňuje, tak je vlastně herectví a improvizovaná show s Komikazí, co jezdíme, hrajeme improvizované hry a to mě nejvíc naplňuje.
0: Což a můžeš tě objednat?
1: Může, už to udělali, do Malý Hraštice jsme jeli, kde jako chtěli nás vidět a hráli jsme třeba pro 20 lidí, tady je vás rozvíc, ale pro 20 lidí jsme v divadle hodinu a půl hráli improvizace. A
0: je... Kdyby se si tě prostě pozvali třeba na 10-minutovku?
1: To nejde. To je jak kdyby ti někdo řekl, můžeš mi 10 minut zamoderovat a co chcete zamoderovat? Hmm. Musí to mít nějakou formu, musí to mít aspoň tu hoďku.
0: A 10 minut dobrých?
1: 10 minut, jako samozřejmě bychom zahráli jednu hru a konec. No. To by se dalo.
0: A s kým to jezdíš?
1: Vincent Navrátil, Ondřej.

0: Kubina, Alex Kolová, Jára Blažek, jste tak jako...
1: Vincent Navrátil mě sere.
0: Co ti udělal? To je takový zlatíčko.
1: Nevím, tak nějak se nevyjadřoval o mě hezky, když jsem byl v Srbaje. Prostě.
0: A to jsem mi...
1: To nemůže být vůbec soudný člověk.
0: To mě minulo?
1: Když se kamarádíte, to vůbec já to vůbec nechápu.
0: Jako hodně kamarád.
1: Takový vložně blbý centy měl, že Lucko? No úplně takový jakože... No jo, tak ty jsi zlatíčko, že jo, tebe mají všichni rádi, ale my manipulátoři prostě dostáváme slezský poké občas od lidí, takže jako...
0: Slezský poké vás docelí. Budete mít děti, krmte slezským poké.
1: Já miluji tvoji osobnost, protože ty jsi takovej jako, jak to říct, přijde mi, že se mastíš na věcech, na kterých se možná ostatní nemastí, ale já trochu doufám, že ano. Ty jsi trochu i exhibicionista. Vím, nechci říct, že to vím od tvý ženy, ale že občas doma chodíš jakoby záměrně nahej a doufáš, že budeš viděnej záměrně nahej.
0: My bydlíme v přízemí a samozřejmě, když je večer, teď ještě je brzo, večer tma, a já jdu ze sprchy, tak ta cesta k šuplíku se spodním prádlem vede přes kuchyň a všude máme roztáhnutý rolety.
1: Francouzský dlouhý okno
0: v tom paneláku, co bydlíme. Teď se budeme stěhovat a zase do pátého patra, tam už ta viditelnost bude horší. V okolí taky moc lidí nebydlí, ale už to chytá i můj 8letý syn, no. Máme rádi takový ty promenády doma.
1: Jak to vypadá? Ukaž nám. Jenom tak jako, jak to vypadá? Jako, chodíš normálně, nebo... My jsme tady měli Švanciho, který třeba říkal, že jsou... chlapi v fotbalové kabině rozdělí na takový jakoby kategorie, jakože eskaři, elkaři, jo? Eskaři jsou ty, co jako se jako protáhnou, jdou jakoby bokem nic, a elkaři ty jenom, no já nevím, já prostě...
0: OK. Tak v tom
1: tak by mě vlastně zajímal ten tvůj projev, když takhle doufáš, že budeš viděn.
0: Když jsem ve fitku, tak asi budu ne esko, ale xesko, jo, že ještě schovám ho. To je to X-ko, tady to je taky velikost XS a spíše takhle se nějak proplížím. Rozhodně třeba ve fitku, když jsem, tak nejsem, že bych se promenádoval. To si odbydu doma a doufám, že jenom někdo něco zahledne. Ale připomnělo mi to, když jsem naposledy byl ve fitku dole je wellness, byl jsem tam nějak v 8 hodin a řekl jsem si, bude to volný. A to jsem se odvážil, když tam nikdo nebude, tak jsem si vzal ručník, neměl jsem se mu prostě radlo. A samozřejmě ten ručníček, který jsem si vzal na posilování, byl jak utěrka. Takže celá prdelenku. Předsupitel jsem to, šel jsem dolů po schodech, tam jsem zjistil během té cesty, že je prosklený celý fitko, takže tu moji kuchlupatou viděl úplně každý, když jsem tam cupital. A fakt, nikdo nikde, sauna volná a já jsem chtěl do takový té ledový kádě. Tak jsem to odhodil, lezl jsem po těch schodech do té ledový kádě a už samozřejmě z toho XS-ka bylo úplně dětská velikost. Jo? Začalo se to všechno zmenšovat, nehupsnul jsem tam, asi jsem si dával na čas, tak 2-3 minuty jsem se klepal.
1: Ty jsi vydržel 3 minuty v té vodě.
0: Ne, to jsem furt byl v téhle pozici. Furt jsem se takhle klepal.
1: Takže pokotníky.
0: Tady, jo, takhle pokotníky, tady se to taky klepalo. Ale říkal jsem si, jsem tam sám, dám si na čas. V tu chvíli, když jsem si to řekl, jsem se podíval takhle před sebe, jak se dívám na vás a stejně krásná žena jako vy stála v sauně a dělala, že tam vůbec není, protože celou tu scénku viděla. Ty sauny byly přímo naproti a to jsem najednou hupsnul do toho, to bylo v pohodě. Toho rychle uspíš. Takže...
1: Že krevetka ti tam takhle prostě mávala na paní a jo.
0: Chtěl bych říct tygří krevetka, ale to byla opravdu ta z mrazáku, co vytáhnete posledním tažení.
1: Já totiž přemýšlím, jak tady dneska jako dát lidem objevit tu tvoji personalitu, protože ty děláš spoustu takových zvláštních divných věcí. No ne, ale jako tak mile divných. Ty totiž děláš i jednu věc, kterou čas od času dělám já. Já, když jsem byl mladší, tak... Určitá část toho, abych si vydělal nějaký peníze, byla, že jsem navolával jako lidi. A vím, jak je to otravný, když vám někdo volá, vy se s ním nechcete bavit, tak vás vždycky pošle do kelu. A jo. Jo, ale vždycky jsem si říkal, každý den mě posune k tomu jednomu ano. A proto dneska, když mě občas zavolá nějaký operátor, tak jako já...
0: Máš pochopení.
1: Já si ho vyslechnu, mám pochopení. A ty děláš něco podobného?
0: Já teda v call centru nedělal, ale při mý práci je příjemný, když někdo vám něco vypráví a nejste to vy, že zkrátka někdo mluví. A vidíte, jak se snaží, tak jako si ho poslechnu, abyste se orientovali. Mě totiž musí mít v každý databázi těch call center, v každém seznamu, protože tady ten bere. Tomu volejte, nabízejte hrnce, cokoliv, on si vás vyslechne. Ten bude
1: tady,
0: na...
1: tady ten bere je
0: tady
1: super.
0: Ten bere. Nic nekupuje, ale šance tam je. No a já to vždycky vezmu, uvelebím se. Ideálně, když jdu z té sprchy, já jsem nahatej. tak se uvelebím, poslouchám a třeba 20 minut jsem schopný s něma strávit. Sice jako nic nekoupím, nic nepodepíšu, tak na druhé straně už potom po 20 minutách a můžu ještě teda něco a já jeho povídejte dál. Je to strašně příjemný.
1: A já vždycky na konci říkám, ne, ale jako nevezmu si to, určitě ne, ale děláte to výborně. Je to jako, že to... A mám teda pocit, děkuji, že jim jako pomůžu, že tam nad nima stojí ten jejich jako manažer a je vidí jenom, ty jo, dostal se daleko v tom koloskriptu, jakože dobrý, tak myslím, že za to získáme nějaký plusový body, ale pravděpodobně ho jen okrádáme o čas, no.
0: Třeba se jim to počítá jako nějaký plusový body, aspoň 20-minutový hovor s Vršanským, to já mám 30-minutový.
1: Nádherný s tebou, Dominiku, opravdu, je to s tebou nádherný. Mám tady ještě, co si o tobě člověk najde na Google, ale to si necháme na příště. Dominik Vršanský.
2: Díky. Vezmu tu typku.
1: Ať po kapenu. Já nemám moje píska. Umíš pískat?
0: Takhle jo? Ne, takhle ne.
1: To je dobrý.
0: Děkuji.
1: Tak to byl další díl vaší, já nevím, jestli je oblíbená, Koťák Live. Mějte se krásně, zase brzy naslyšenou. Ahoj!

0: Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
4: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
1: Většinou musíte říct ne. Když řekne

0: řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
2: Každý rok dokáže první pomoc zachránit spousty životů. Když tak si udělejte kurz na kryjemevamzada.cz. No ale víte, kdo taky potřebuje pomoct? Zvířátka v útulcích, jako jsme my. Opravdu, pomoc!
1: Pomáhat mazlíčkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
3: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
6: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
5: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
8: Tak zase další rok... Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi!
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
8: Tati, promiň, ujel mi vůz.
9: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

a s ním svůj klobouk, jestli se mám hal. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si

0: nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroën.cz.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
4: Volkswagen.
5: Přemku, jenom jsem z okresu.
6: Z Finančáku?
7: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
6: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
5: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
8: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
9: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Fio.
10: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
11: No to půjde těžko bez křídel.
10: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
11: Aha, a jak asi?
10: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
11: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
12: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
5: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Vzpomínáte? To byla doba.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípil, cítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípil, cítíš, jak se ti napne hruď.

0: většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Je. Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opávě.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
4: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
5: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
6: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
7: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
8: Je, a mě se odsud nechce ani pryč.
9: Staraj se, viď.
8: No, mají nás rádi.
9: No, ale chtělo by to trošku zrenovovat.
8: Veď.
9: Ortopedický polštář třeba.
8: Klimošku.
9: Nebo vodní postel.
8: Nebo vodní dýmku.
7: Pomáhat mazličkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
10: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
11: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
9: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi!
3: Tati, promiň, ujel mi bus.
4: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

funny záhadu. Stává se pro mě Hany, když drečí drápy dnu. Temnice tmavá vřízka, bleskne tmou.

0: dříve, kde si je zpěvek.
1: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
3: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
4: Jaho, ne. Čoko.
5: To má po tobě.
6: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
4: Tutti frutti.
7: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
5: Vybrali jste si dobře?
4: Já.
8: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
9: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
10: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
13: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
14: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
15: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Sousede, půjč mi sekačku.
3: Až mi vrátíš mlátičku.
2: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
3: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
2: Až mi dáš zpátky obracečku.
3: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
2: OK, tady je.
3: Víš co, asi si jde.
2: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
3: A ty na tu mlátičku. Já už vám vymlácí, no.
4: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. FIO banka.
5: FIO.
6: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
6: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
7: Aha, a jak asi?
6: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
7: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
8: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
14: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
13: Při nakládání.
15: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
16: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
4: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
7: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky? Ale i jiná zvířata, vtipnější zvířata, barevnější zvířata, nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
6: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
8: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
11: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
12: Volkswagen.
13: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na pánvi.
15: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
16: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Penny podporuje tlapky hezky česky.
1: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.

0: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
1: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
0: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Tati, promiň, ujel mi bus.
3: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Vzpomínáte? To byla doba.

Yeah. Le Belgique.

0: každý speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
5: Volkswagen. Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí. A vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop Vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
12: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
13: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo?
14: A běhej, rozpohybost třeba.
15: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Tiobanka, pro všechny pozemské radosti. Imagine me and
16: you, I do. Jen na 2 dny.
17: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
18: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
19: No to půjde těžko bez křídel.
18: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
19: Aha, a jak asi?
18: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
19: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
20: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
18: Ah.

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
4: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
5: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Je. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opavia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
4: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
5: Já jsem Jesse.
6: Já jsem DJ.
7: Já jsem Roxy.
6: A my jsme
8: Čivavý kapela v útulku.
5: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá příška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
4: Pomáhat mazličkům má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
9: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
10: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
11: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
13: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
14: Tati, promiň, ujel mi bus.
15: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další

0: slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Dobrý for. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
7: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
8: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Děkujeme velmi pěkně.

jako je to vlastně na tom světě.

dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: hezký dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
5: Jaho, ne, Čoko.
6: To má po tobě.
7: No to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
5: To ty fruty.
8: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
6: Vybrali jste si dobře?
5: Jo. Ja.

0: Jsme jiní, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
7: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
12: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
13: A běhej, rozpohybost třeba.
14: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Tiobanka, pro všechny pozemské radosti.
15: Vzpomínáte? To byla doba.

0: I'm a scatman.
1: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
2: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Je. Yeah. Středa, středa, středa.
0: Řekni heslo.
2: Opavia.
0: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
3: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
4: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
5: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
6: Každý rok dokáže první pomoc zachránit spousty životů. Když tak si udělejte kurz na krymevamzada.cz. No ale víte, kdo taky potřebuje pomoct? Zvířátka v útulcích, jako jsme my? Opravdu, pomoc!
5: Pomáhat mazlíčkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Tati, promiň, ujel mi bus.
11: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
2: Dobrý por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
5: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
4: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
8: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: baby, this seems perfect.
1: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě.

0: V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
1: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
4: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono?
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi!
11: Red Bull vám dává křídla.
12: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
13: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Vzpomínáte? To byla doba.

0: I'm a scatman.
1: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Je. Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
4: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
5: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
6: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
7: Je, a mě se odsud nechce ani preč.
8: Staraj se, viď.
7: No, mají nás rádi.
8: No, ale chtělo by to trošku zrenovovat.
7: Veď.
8: Ortopedický polštář třeba.
7: Klimošku.
8: Nebo vodní postel.
7: Nebo vodní dýmku.
6: Pomáhat mazličku má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
9: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
10: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
11: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
12: Tati, promiň, ujel mi bos.
13: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
5: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
6: No to půjde těžko bez křídel.
5: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
6: Aha, a jak asi?
5: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
6: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
7: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
5: Ah.

0: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
1: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
5: Volkswagen.
6: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
7: Takže vás nesvědí hlava?
6: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
8: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na pánvi!
10: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
11: Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme.

0: letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Jaho. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já. Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
8: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
9: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
10: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
3: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.

0: Je. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
3: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
4: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
7: Takže vás nesvědí hlava?
6: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
4: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky, ale i jiná zvířata. Vtipnější zvířata, barevnější zvířata. Nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
3: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
9: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
8: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
11: Volkswagen. Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
12: Tati, promiň, ujel mi vůz.
13: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.